0: Toto. Vyšlo to. Všichni by měla ujít do katastrofy. Těchme by vyložit. Mohlo to padat zvuky to jméno. Ale to asi prošlo po. Bude křeroký.
1: Křemokraší. Anevek.

Toto. Vyhrota. Všichni by měla ujít do té katastrofy. Těch by vyložit. Mohla to padat, jsem ti to měl. Aby to asi prošlo, bude k široký.